Miłocice, witajcie. My jsme Janka Aka. A nětko tu příjemnou hodinu za vás zaučíme. Jan Šipku z Natrolí. Hej, hulkotne.